0: A jak se opravdu jmenovala Eliana?
1: Lidia MacGregor, vždyť to máte teď popíšeš.
0: Hem, hem, hem, tam je jenom hem, hem, nic, nic.
1: To samozřejmě znamená Lidia MacGregor.
0: To musíš znamenat, seba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ty ti ti hej.
1: A mě to Lidia MacGregor.
0: Alles prý. Elina Makropulo, šeti neskreti.
1: Slušu čeně.
0: Siste to vrebel ham.
1: Učeta jak to vete.
0: Sej mi prosti. Savjeti je všec. Oj, jakým si Ferdinandovi na rozenem luku v metacate o listopado 18-16 a v matrisnim zapise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropulus Bonus, tematecki, otec Finefan, mater, Elina Makropulas.